selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nezlídnu, že nikde to robit nejruka.

pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?

se stará, pošta zhroutí vítr, bude vát. Všechny listy rozledí se, já budu šturmovat.